0: Také přirozeně.
1: No, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník.
0: To s tím nemá co dělat. Co
1: no má, já mě záleží na tom, abych věděl, jak jste se učil. Ale... Ty mohl říct každej, že jo? To je... Já si po vás budu dávat pozor. Tak.
0: No, květři, květři.
1: Tak já bych si... Já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
0: Tak prosím.
1: No, ne, poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
0: To je důležité.
1: Začte rozumět při vašem vzdělání.
0: Ano.
1: No, tak u nás v domě,
0: ano.
1: Jako co bydlím,
0: ano.
1: Nenudím vás?
0: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A
1: no jo, no, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
0: No.
1: Tak zkrátka u nás v domě... Spadnul jednomu pánovi kořenáč.
0: Co se mu stalo?
1: No, rozbil se. To už se mu stalo, no.
0: Tomu pánovi.
1: No, tomu pánovi nic.
0: A jak je to možné? To měl ale štěstí.
1: No, on tam nebyl.
0: On tam nebyl?
1: Ne.
0: No, tak pokračujte.
1: No, a dole šel zámečník se psem.
0: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
1: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
0: Ovšem.
1: Jo.
0: No jo. No a co ne, dál?
1: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
0: No.
1: A ten květináč?
0: No.
1: Nebo ty se zlobíš, budu říkat kořenáč? No. Ono je to trošku těžší, víte?
0: To je stejné, no prosím.
1: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spanej. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumám.
0: No tak to se vlastně nic nestalo.
1: Nestalo, já vám dám, nestalo. Jako by se nestalo, jak se to veme. No. Ona to psaraně a mrtvice.
0: Co?
1: No mrtvice.
0: Toho psaraně a mrtvice.
1: No pojďte, jak hrozně. Koukete, kdyby vysnešel a spadl před váma květináč, vás by taky na ně, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. Dovolte. No ne, já jsem, pane profesore, to tak nemyslel.
0: No tak co se jiná, tak
1: celá... To
0: zahranila mrtvice.
1: Jo.
0: To se nestává přeci.
1: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
0: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
1: ne,
0: bylo?
1: Ne, to byl ratlík.
0: Ratlík, a byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
1: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratli.
0: No, třese
1: už, když mu jsou 2 měsíce a když mi je 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
0: Podívejte se,
1: já to se vlastně dívám.
0: Ten pes pošel stáří. Ne?
1: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
0: Jaký krejčí?
1: No co mu patřil ten pes?
0: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
1: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
0: Ale vždyť jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
1: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel. No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
0: No?
1: No a já jsem smutný.
0: Kvůli tomu psovi?
1: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
0: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
1: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
0: No.
1: Já jsem to viděl.
0: No.
1: A já mám být jako svědek korunovaný.
0: No. Co?
1: koruní. Koruno. A o co vám vlastně jde?
0: No, on ten zámečník, co je krejčí, aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smyslej. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte.
1: Abstrahujte.
0: Co?
1: Abstrahujte.
0: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
1: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
0: No.
1: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
0: Nenudím vás, pane.
1: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
0: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
1: Dovolte.
0: No jo.
1: No a co bylo dál? Co vám říkal?
0: No, abyste... no že jako, tedy... Zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
1: no?
0: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
1: Za co?
0: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
1: Počkejte.
0: Kam?
1: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
0: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já. Že ten pes byl drahocenej a že mě policejní výcvik...
1: Počkejte. Vy počkejte.
0: Já čekal. Tak.
1: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvím ve třetí osobě.
0: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
1: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
0: Ne. O nikom nemluvil a o sobě taky ne.
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Cože?
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Když vy odkud mě znáte?
1: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
0: No jo, to jsem.
1: No tak.
0: No jo,
1: tak když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocenný, a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
0: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
1: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
0: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
1: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
0: No nenaváděl.
1: No tak co vlastně chcete?
0: No. Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ.
1: No.
0: No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
1: No.
0: Raště rozumět.
1: No rozumím, no prosím.
0: Při vašem vzdělání.
1: No.
0: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
1: No, to jste mi přeci řekl.
0: To už jsem vám říkal.
1: No ovšem.
0: To je zajímavé.
1: No.
0: Tak to by bylo všechno v pořádku.
1: No to je vyřízený.
0: Nehníváte se, že jsem vás držel.
1: Ale vůbec ne.
0: Ne, no tak to jste hodnej.
1: No.
0: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
1: No.
0: Co jsem dlužen?
1: No to je bezplatná poradna.
0: To je bezplatná poradna.
1: Všem, to je zadarmo.
0: No tak ono to bez toho za víc nestále.
2: Na trávníku před hospodou seděly tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, A tam je taky 8 penízů, to je náhoda. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, aby se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem jednak, aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups, dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. Prsten s rubínem, velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín. A pravý perličky. Nepochybně nadpřirozený síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No, já bych to rozdělila na 3 díly. No, jak chceš, prosím tě, 1 rubín a 7 perliček dělit na 3 díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich,

0: Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl nebo něco neskazil nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo. Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní. Přeřadila na vyšší rychlost. Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct. Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
1: No tak honem, Marie, do postele a počít, Hubert měkl.
0: A to právě ne.
1: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
0: Neříkej mě, Máničko, sakra.
1: No tak tedy, Mařeno.
0: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
1: Hubert se dopálil doopravdy. Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie, tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
1: Muž díša, roztluč to, mumlá.
0: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub. Hořejší pravá jednička. Zase ani nemůh. Zase za chvilku od kovářů zalehlo zavití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. 5 ran do červce. To je bolest. To je bolest.
1: Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, tože prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, taky napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila.
2: To by, že jsi mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty.
1: No kdo se usnesli?
2: Preláti, proboští, Jáhnové, no.
1: No to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
2: No to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
1: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale...
2: Sakra, ale pozor. Děti, já neumím latinsky. Jen tak, že se umím podepsat. A se čtením, to mám špatný, to sama víš. No to ti přijde samo. Oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
1: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety, už bylo pozdě.
2: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si rouchá, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
1: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
2: No a jak najde po

0: Vydám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní. Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem práskl, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl, a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč zprostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď? Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel jsi. Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlopěne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem neboštík nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš! Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj s Bárou, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozoroval ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá. Pravila a zapila desítkou z lahve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A než jsem umřel. Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmudral si a byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráků, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo? Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou. Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No ale stejně ti děkuju. Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je funus, abych nezaspal. A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal. A pak zaslechla, jak si povídá modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec. Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj. Šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapřáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto Bystřiny. A cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Muberci doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. a pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
1: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
2: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti, neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadíte, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánskaja. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát opsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý, až odporný, zdá se, že i páchne, ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos, A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolá otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal? Zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, upěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete? Optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Diba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Diba.
3: Dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v ní jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64. Nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťo. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásný. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťok utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl. Pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
4: Proč chci vést zanedbanou mládež? Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v černé pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byly. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem: hurá! A my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Culika, Když vítr bě do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout. Culika, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rošoupnout. A útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal blblblbl a na okolní svět zapomenul? Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám. Jak jsme přechovávali bělogvardějce? Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare. Pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore? Napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítelstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost? Komentoval Astapov. Tak už toho mám po krk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let guberny a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on lenoch jí moje jídlo, používá mé mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jehož píchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove? Snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil potřetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez říms, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na kraj města a člověk zírá. Domky jako ze škatulky, modrá střídá rudou, mnoho domů má i všechny 4 stěny, ba i dveře drží přibližně na svém místě. A kdo by snad ještě reptal a město naše haněl, i jedovatou slinou závisti chtěl je umokřit, toho vemte soudruzi za ruku a zaveďte k domkům, jichž obyvatelé společnou rukou se chopili a na zeď hřeby pod kováky cedulku přibili. Dům jest ve společné péči nájemníků. A o této věci bych vás chtěl, občané, vy, kteří cedulky podobné dosud na svých domech nemáte, a obézní domovnici vrbovým koštětem u molousané schody hrubě ometat necháte instruovat. Náš dům, pěkný, třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme mu trochu domluvili. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchlího vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, i zásob ve Spíži okusili a v květinové zahradě gorodkové hřiště splanírovali. Domovního důvěrníka řádně zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm procvičili. Zdálo by se, že je všechno v pořádku. Z průčelí domu sundali jsme nápis Eliška, jméno to na Bobovi Milky, a nahradili zvučným přízviskem Ukrajina. Na chodbách objevily se tříbarevné reprodukce z Tretiakovské galerie a v koutě ikona širokým úsměvem vítala příchozího. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka, která nahlodávala kolektivní soužití našeho domu. Ikonu odmítala oprašovat a o Ukrajině, obilnici Evropy, se také vyjadřovala nelichotivě. Když jsme ji sabotérku přizvali na schůzi, zasmála se sojčím smíchem a domovního důvěrníka prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože důvěrník chodí bos i do divadla. Také s požární hlídkou nevycházela domovnice nejlépe. Na půdě schválně kouřila tlustý doutník a když velitel hlídky, textilák Vaník, vyhlásil zmatený poplach v domnění, že červený kohout na střeše sedí, ryčně se mu vysmála slovy: doběhla jsem tě, socane. Naše trpělivost nese hodně, ale když jsme poznali, že kliky členů Svazu Československo-sovětského přátelství pomazané něčím velmi ošklivým, to je trusem, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Domovní důvěrník nejprve, jak jsme se na schůzi veřejným hlasováním usnesli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto: soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Soudruh Leoš Oranice, kterému jsme v odbočce přátel přezdívali pro občasné úderné rýmy proti buržoustům Majakovsky, důvěrníku verš považoval za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou: Baba Jaga, adin chuj, vybrosím jeho zavtra v gnuj. Na zítří však Oranice, kterého přečujovou nezachránila ani trefná přezdívka, našli obyvatelé domu u půdičky tak ošklivě pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš a domem se šířil intenzivní pach stáje. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, jinak barový gigolo a flákač. A ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji gigolo Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak, rovněž rudý, i když ne už tak intenzivně. Nejlepší pracovnice bloku. Doufal totiž propagandista náš jeden šikovný, že babice, známá přisluhovačka Mamonu, netající se hlasitým poslechem Hlasu Ameriky a štvavých žvástů svobodné Evropy, zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky rudého praporečku zihla a slza dojetí zalila skleněné oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mi dát peníz, může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás. Jsem proletářka. Říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství socialismu a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem udržoval zadní vrátka stále otevřená. Ale teď je zavřu. Joj, dojemná to byla schůze. Rusín Berijev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky, jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a přišel čas usnesení. Peškův jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo popisné 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali. Hurá, zakřičeli jsme a pak znovu začala zábava. Papacha byla bezedná, nožka létala výš a výš, Taras Bulba zavonil pokojem a všichni jsme byli jedna ruka. Kolem 2 hodiny ranní jsme se rozcházeli do svých bytů. Nechtělo se nám, ale ráno na nás čekali stroje továren, rolety obchodu a na Berijeva, Rasíka, zatoulaní psi, kteří už se dlouho toulali a bylo nutno je sebrat. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně. Ale zanedlouho vyskytly se problémy. U dveří se na nás sice smála cedulka o společné péči nájemníků, ale na chodbách bylo bláta jak na návsi. V oknech se usadil pavouk Křižák a potkan brouzdal po sklepě nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice od 3 schody v pondělí, Peška v úterý, Berije ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se dělily další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otevírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná údržba. První se z domu vystěhoval Berije. I za původu kočovného nedělalo mu to obtíže. 2 peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak Oranice dům opustil, skaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně mu zausedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štěcem znaky smolil, vydali jsme se s Prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo ji s rozbřeskem uctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dní žen hodnotný dárek do připravené nůše neuloží, ten kliku svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.

jak jsem se zúčastnil kulturního školení. Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihá. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vymlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místa, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář.
Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do prašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soutkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci. Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna.

Soudruhu, cože si doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako Ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On, zlobí se, tedy kydej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč, nejlépe předseda JZD, recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na Vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajík v sousedství snědl za 10 korun i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Weiglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte,

0: vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a hbitě s ním točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává. Kouzlo životopisu. Dosáhnu v věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a nutný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou. Ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu, nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl: tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovi lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce a když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Proud. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat? Kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého oce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost. Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21 zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetí. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že partaje mimo sklepní byty jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřiklý otec. Pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíku a vyšli předům. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem, udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3 hodiny ranní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstalo nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem, až ji otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarruri, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1+WC, to celé na druhou, zbudoval pas. Takže Šmauzová vycházejíc ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 48 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchodce skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za Šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť ji cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají 2 kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky. jsem se stal nezaměstnaným. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín pokračuje v rozsáhlé modernizaci svých budov, která má přinést nižší náklady na energie. Do konce letošního roku vznikne ve 22 městských objektech více než 65 úsporných opatření, včetně instalace fotovoltaických elektráren. Solární panely už fungují na 4 budovách a další jsou před dokončením, například ve školách, školkách nebo ve sportovní hale.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Základní škola za alejí v Uherském Hradišti dokončuje už 18. školní rok, během kterého žáci nepoužívají osobní mobilní telefony. Škola přitom moderní technologie ve výuce běžně využívá, má k dispozici stovky tabletů i notebooků. Podle vedení mají mobily mimo výuku pomáhat chránit soustředění dětí, jejich vztahy i psychickou pohodu. Největší rozdíl je podle školy vidět o přestávkách, kdy spolu děti více komunikují a tráví čas bez obrazovek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Z Hodonína vyjede 26. června první letošní Adriatic Express, který bez přestupů dopraví cestující do chorvatské Rijeky a nově také do slovinského Koperu. Vlak bude jezdit 6x týdně po celé letní prázdniny až do konce srpna. Z Hodonína odjíždí ve 20:29, do Koperu dorazí v 9:37 a do Rijeky v 10:04 následující den. Cena jízdenek závisí na termínu a obsazenosti vlaku. Rozdíly mezi jednotlivými spoji mohou být i několik stovek korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
5: Víš, kolega?

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Sune přítel smutností, sunát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Radní v Hustopečích diskutovali o možnosti využití předkupního práva k tržnici Pavlína, která je nyní na prodej. Podle znaleckého posudku má budova hodnotu zhruba 11,5 milionu korun. Debata se zaměřila na význam objektu pro město a možnosti jeho dalšího využití. Město zároveň zvažuje právní, ekonomické i provozní dopady případného odkupu, protože v budově působí řada nájemců s dlouhodobými smlouvami.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonín pokračuje v rozsáhlé modernizaci svých budov, která má přinést nižší náklady na energie. Do konce letošního roku vznikne ve 22 městských objektech více než 65 úsporných opatření, včetně instalace fotovoltaických elektráren. Solární panely už fungují na 4 budovách a další jsou před dokončením, například ve školách, školkách nebo ve sportovní hale.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Základní škola za alejí v Uherském Hradišti dokončuje už 18. školní rok, během kterého žáci nepoužívají osobní mobilní telefony. Škola přitom moderní technologie ve výuce běžně využívá, má k dispozici stovky tabletů i notebooků. Podle vedení mají mobily mimo výuku pomáhat chránit soustředění dětí, jejich vztahy i psychickou pohodu. Největší rozdíl je podle školy vidět o přestávkách, kdy spolu děti více komunikují a tráví čas bez obrazovek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Z Hodonína vyjede 26. června první letošní Adriatic Express, který bez přestupů dopraví cestující do chorvatské Rijeky a nově také do slovinského Koperu. Vlak bude jezdit 6x týdně po celé letní prázdniny až do konce srpna. Z Hodonína odjíždí ve 20:29, do Koperu dorazí v 9:37 a do Rijeky v 10:04 následující den. Cena jízdenek závisí na termínu a obsazenosti vlaku. Rozdíly mezi jednotlivými spoji mohou být i několik stovek korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Očekáváme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
4: Na jižní Moravě přibývá soukromých spolků, které nabízí bydlení a péči seniorům mimo oficiální registr sociálních služeb. Jen v okolí Kyjova úřady za posledních 10 let zaznamenaly 45 takových zařízení a podle odhadů v nich žijí stovky lidí. Ombudsman upozorňuje, že o klienty často pečují lidé bez potřebné kvalifikace, přestože jde mnohdy o seniory ve vážném zdravotním stavu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nemocnice Břeclav od června nově nabízí vyšetření jater, které pomáhá včas odhalit jejich poškození. Metoda bez odběru vzorku měří tuhost jaterní tkáně a dokáže odhalit zízvení i další změny. Určena je hlavně lidem s cukrovkou druhého typu, nadváhou, vysokým tlakem, zvýšeným cholesterolem nebo pravidelnou konzumací alkoholu. Vyšetření trvá zhruba 10 až 15 minut, je bezbolestné a výsledek je k dispozici i hned.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno, nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka, Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jihcimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně.
3: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Most přes Starou Moravu v zahrádkářské oblasti na Salajce v Hodoníně čeká rekonstrukce spojená s výměnou kanalizačního potrubí. Práce zahajují vodovody a kanalizace Hodonína, potrvají do 20. prosince letošního roku. Pěší budou moci most nebo provizorní lávku využívat po celou dobu stavby. Pro řidiče budou platit dílčí omezení a od 3. srpna do 20. prosince bude most pro dopravu úplně uzavřen.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Kyjov od září změní systém podpory nových obyvatel a místo kreditů na kyjovské kartě nabídne finanční dar ve výši 10 000 korun. Nárok získají lidé, kteří si mezi 1. zářím a 31. prosincem letošního roku přihlásí v Kyjově trvalý pobyt, a to včetně dětí a novorozenců. Změnu nyní definitivně schválilo zastupitelstvo. Peníze Kyjov vyplatí bezhotovostně na účet a jejich využití nebude nijak omezeno.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno, nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku.

0: Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
4: Na jižní Moravě přibývá soukromých spolků, které nabízí bydlení a péči seniorům mimo oficiální registr sociálních služeb. Jen v okolí Kyjova úřady za posledních 10 let zaznamenaly 45 takových zařízení a podle odhadů v nich žijí stovky lidí. Ombudsman upozorňuje, že o klienty často pečují lidé bez potřebné kvalifikace, přestože jde mnohdy o seniory ve vážném zdravotním stavu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno, nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nemocnice Břeclav od června nově nabízí vyšetření jater, které pomáhá včas odhalit jejich poškození. Metoda bez odběru vzorku měří tuhost jaterní tkáně a dokáže odhalit zízvení i další změny. Určena je hlavně lidem s cukrovkou druhého typu, nadváhou, vysokým tlakem, zvýšeným cholesterolem nebo pravidelnou konzumací alkoholu. Vyšetření trvá zhruba 10 až 15 minut, je bezbolestné a výsledek je k dispozici i hned.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno nebo jasno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy skoro jasno, v průběhu dne se však vytvoří menší kupovita oblačnost a bude polojasno, nejvyšší denní teplota 31 až 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

A když bylo před kostelem.

duše s tělem. Hádala se

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny anebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámusu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co prý pod tou zemí čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by tak hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář po dvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. Zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. Schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se prudce zatočila a bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned seběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z toho všeho celý vyjevený, pořád se nemohl zpamatovat. a přišli ještě do větší jeskyně, kde bylo ještě více zlata a drahého kamení a pobíhalo tam ještě více těch malých fousatých mužičků. A tam uprostřed vší nádhery seděl na trůnu malý stříbrný král. Měl na hlavě královskou korunku a spod ní mu trčel na každou stranu jeden stříbrný vlas. A kolem něho seděli v kruhu malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé průsvitné závoje. Co si přeješ, bednáři? Zeptal se král tenulinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl. Jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá, ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl beznář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme. Bednář se rozhlédl a opravdu všechno to světlo kolem bylo jenom z toho, jak se ty zlaté stěny třpitily a dokonce každý z těch mužičků měl v ruce místo lucerničky šňůrku a na ní přivázaný malý drahokam. Jo, pořádná lampa, hold je pořádná lampa, řekl bednář, ta je k nezaplacení. No a co pak bys si za ní chtěl? Zeptal se stříbrný král. Ale vybírej opatrně. Od nás si můžeš odnést jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl bednář, rozhlédl se kolem a olízel se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. Můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, byrkl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla vlasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to jako krásná. Bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a potěžkal to zlato. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl stříbrný král. Z té už bude dneska stařenka. No, pak stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale Už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak bych tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci vedli z té tmy ven. Vyleze poprovaz na dvůr a co vidí? Chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti, to bylo radosti. Počas se si bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

0: Prosím, račte si hačnout. Tak, co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme? Tady bych udělal takovou hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane Jovi, ale máte porost, takovou lavičku. To je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco metal.
0: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí Slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odtříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek.
1: No a
0: šup, je pryč. Jde rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte. No a u mě to v taxe.
1: Jau, zase, au, jau. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řeknete. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ne? Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: Ale proč mě? Mně teče krev.
0: To nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to je super.
0: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prostě.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to byste neodvážil, ne.
0: To byste taky byl blázen, když jsou to lazaří.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: To pálí
0: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhal.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustím. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát.
0: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: Já, nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kantete, ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére!
3: Já už jsem připravený!
4: jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
4: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: to ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Barrejši. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Musíky, nezapomeň. No. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme no. Pracovat,
0: ano. Čím začneme?
2: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedeme.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo, no. Teď mi to došlo.
1: To mi ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No,
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, no. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý, co?
2: To je hezký, no, ano. No. Ale Irmičko, svaďonka. Jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, ho. Tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává vás, ten text si projedeme, ano. Jako jenom, aby jsme si to oživili, ano. Ten dialog, začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju, vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
2: Irmičko, miluji tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Ano.
0: Já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ano, už.
1: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Myslíš, no. Jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano. Tak.
2: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
2: Ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap.
0: Akce! Co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněla. A nic nevím. Já potřebuju klid. Rozumíš? A soustředění.
1: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuji stihnout to představení.
2: Já vím.
1: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No, proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
0: To se mi povedlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Ještě nepší. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
0: Co?
2: Jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, že to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš sladěnka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
0: Jo.
2: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, jo. Tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment. On včera byl nalitej.
2: Jo.
0: Jo?
2: No.
0: No ale proč otvíral okno?
1: Ne,
0: já bych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
0: Jo, já už
2: on to má v roli. On to má v roli, hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
4: Irmi.
1: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: No dobře,
1: tak pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
2: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
3: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
0: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
0: To... Já neumím.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele. Já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
0: Ano.
2: Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Ano, takže ano. Stačí, když po mně budeš opakovat jenom text, ano, jo? Ano. Tak, pojďte, děti. No. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
2: Děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
0: A já se na něj koukat
2: nebudu
0: tebe.
2: Tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
2: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
1: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti. Ať to dotočíme. No,
1: pojď.
2: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Ude.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Ude.
2: Teď už to máme, tak
1: to ude.
2: Klap. Já už jsem se. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: nevěděl bych pak.
3: Uletěl mi pták.
5: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
0: No kresta pánovou, kanár přijde, jo. Tak kanár nelítá, no.
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. Když přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce. Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
2: To si je vezmi, miláčku.
0: No, já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
0: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený. Tak...
5: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Tak

0: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A mi dal dvojku. Ne, Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
0: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
2: Pálení si u starého Pelejška bylo veselo. Chlapé koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček pagáč.
3: A pamatujete si na dvou páleníků, na Juru Frgála a Vinska Krpála? No, jak by ne,
2: potvrdil pastýř Tatar.
3: Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, tož měli plnou hubu Firnajzu a Kurníku. No, to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se tomu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhláře ho naložili a sotva vyjeli z městečka, začalo pršat. Jura pře sebe hodil halenu a Vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl výjku a šup tam. Přeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás!
2: To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
3: Však si vylezte,
2: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzu posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbálaj z basu na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle. A víte, proč se tak vyplašili? Vince chtěl vědět, jestli ještě prší, tož trochu nazvíhl víko a struhle vystrčil ruku. A Pelejšek, aby neostali dlužní, se také rozvykládali.
3: Ano, a ti dva fiškusy.

0: Si graj tady dál okoštovatý tvoje.
1: Jura přivřel oko a sumíroval.
0: A co? A sem, a tam, však je butěla plná.
1: A prodal taky. A ta, jak mašírovali k hradišťu, tak aj Svíovica mašírovala do krků Vinska a Jury. Hlt za hltem Jura Vinskovi, Vincek Jurovi. Za tři grajsary ty mě, za tři grajsary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá a když už se na nich nemohli udržat, sedli si na mezu. Jura červený jak rybízák přejížděl kalnýma očima z jednej butele na druhou a hučal na Vinska.
0: Počúvaj, ty ožáro. Všichni vezni rozum do hrsti a zrechnuj to. Já jsem ti prodal všetku Slihovicu a nemám ani grajcár. Kruci, ale že jsem měl tři grajcary, to vím najisto. Nebo žeš jich mět trůbo, lebo jsem ti za ňu prodal zase i moju. Však se podívaj, že v butelce není ani kapka.
1: Seděli a přivřítýma očima čuměli do zemi. Za chvilku se probral Jura.
0: Když nejsou peníze, tož kde je Slihovica? To máš teda recht. Když jsou obě butele prázdné, tož kde jsou peníze? Kůrník, znám jich někdo ukradl. Ale co Firnaj budem dělat? Kůrník, tož co bychom dělali, no? Tož půjdem dom. Prodali jsme Slihovicu po cestě, tož číka už nemusíme chodit do Hradiště, no.
2: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
4: Tohle, já bych řekl, taková část, Vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
5: Tady je chat Moše, tady je chat.
4: No já si myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, ano. Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu Vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nechále ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenoval se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
6: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, den, ne?
4: Ale ano.
6: No, jak jsem byl vždycky pohlavčí na Sokolovně, no, to už se zapomněl, že?
4: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
6: Dobrý, vždycky, ano. To jak... Jak se říká, ne?
4: Když škoda rány, která padne vedle.
6: Já jsem si netroufal, říkám, že oni dáme něco natáčího, tak jeho nebudu
4: rušit. Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb.
6: No,
4: že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parní, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
6: Ano.
4: Že to bylo.
6: Je, jo, jo.
4: Luci Jedličkovič, on je taky ubýval na Jedlička. Ty měli na jedné straně, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama. Pořád. Tamhle

0: se stál v řece, nahodil si žádný bambusový putnakoncí vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě, protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyskla natolik, že je to takový potok. A tady jsme plavávali taky.
1: To je ten menší kup La Manche.
0: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo, to je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no.
2: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá, nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To je latinsky. No já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pá, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata k nerozeznání. On pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pá, ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou k nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám... Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec. Přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás tam bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový puf, a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce, to není moje dítě! Teď se v tý maminky koukají a ona, dejte mi moje dítě, teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě, teď pojďte se má cedulku na nožice, ona pá, cedulka je správná, ale dítě ne. A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, ne, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různé a takový, aby si je, a ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já nejednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl, nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
3: Zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslí, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jet a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám o toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane kece, ježer. Tak jsem ho hned, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zají do kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako policii na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený, dítě mi začalo být ty skleníčky, to jsem si pásilo, to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýstvo vůli, že ten fuj tady dopijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulérní paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadně knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se nic. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžeme, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dnes si chce žít. Kapesník to ti brání do kapří nějaký prkno a seš vrak, vypovídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho.
2: Povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alex si čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se krdy, já si k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačal do novin, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
3: Po mamince z Ivaničic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesky, a po povaze z Macoky, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolí, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný, víš, to menší stovost, tím to beru, ale tam. Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věc. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Pastor byla strašná bolest. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě, ochutná se, nezapomněl. Když jsi talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se a dejte si malinko a ochutnejte a pán, pili jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčeně v situaci, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musí učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zaspomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Říčmanicí nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladný, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Říčmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcem a já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštáře, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to vít, abychom se rozmnožovali. Abychom se sklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam dostal Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všechno. Já pak jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně nad rámce a Ivančice neměli svůj Černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit, no. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda a tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, kterých se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a co když oni mají tři, tak budu dělat to škrtat, že jo, tak zase do toho je ten nic. No a tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno probíhalo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali, na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám na pečí, no mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám, hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100 korun za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víc na pečí, no cukroví pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 korun za dceru a pa, dceru školu, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pa, to je dobrý nápad, tak tomu, vezme tu 100 korun za bráchu, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těho děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, on pa, to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme 100 korun za maminku a pa, maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pa, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pišteláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme, proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokole, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká, na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se sebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičský zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlima, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stal nějaký takový stařejček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demičonkem, to už jsme jen přestříhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starým jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, že to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladověli, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalývali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dala tu polívku. A protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali. Tak, a jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovýhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje, to nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý a on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko, takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel a oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ha, ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová země koula, my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splňáme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je vaštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přes polních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových. Konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dávám neřekli. Vy nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivezl nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudu a rektora paníčka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte pažně, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskavá a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti mě měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, vám napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. A furt jsem stál, držel si trenýrky. Tak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, juniálesy a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě nepostílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologii, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čižmáhlí, ej těl, já jsem měl takovou nejtrnící na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Toddy, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel ji recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menšíku, přijdej, veselé. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku. Povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milostra, a kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, pana pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže. No tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že jsi mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Víc jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pámenšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Včera už mi bylo o cosi lepší jak v pátek, bo víkend jsem skoro furt enem ležel, střídavě usinal, ve snu hodil mimozemšťany po zarubku ze zbíječku a ti se mi před očami měnili na zmenšené kopie té Osvaldové ze Superstar. No zabava jak cip. Potem jsem se zazbudil, chlempal čaj a žral prašky co 6 hodin. Žradlu jsem moc nedal, enem suché rohlíky. Však víte, jaká je chřipka svině. Člověk nemá chuť dýchať, natuž co si žrať. V sobotu se mi sem tam zdalo, jak by mi kdo si zvonil, ale zasem vždycky usnul. V nedělu odpoledně mě zbudil telefon. Volala mama, že mě zháňala v pátek v robotě a tam jí řekli, že jsem chory. Tuž mi volala v sobotu, ale celý den jsem to nebral. Potem mě zdrbala, čemu nezavolám, že by mi přišla cosik navařit a vyprat spocené hadry. Tuž to je fajné. Vzpomene si na mě třetí den a ještě mě napomíná jak malého haranta, místo toho, aby přišla. Pravil jsem jí, že nic nepotřebuju a že mám enem spalničky. Tuž mi na to popřala, ať se pořádně vyležím a zavěsila. Pri spalničky. Tuž ta je inteligentní jak moderátor z Nevahy a Toč. K večeru jsem se už přestěhoval z ložnice do obývačky, bo po práškách se mi vždycky uleví a chtěl jsem se podívat, co je nového v té černé bedni. No ale hlavně, bo to propocené lůžko už smrdělo, jak když necháte risotto v hrncu týden na pecu. Už umím naspaměť celý televizní program a teď jsem si zařadil všecké ty stanice podle abecedy, bo ležet mi jde, ale jak mám zajít do kuchyni, jsem hned hotový. Akurát mě nasrali ve frontě magazinu, bo jakýsi hňub zahral škatule hybtě se a přeházal stanice. A včil je první nová a co já s tím? Zvyk je ocelové triko. Vraťte mi čete na první místo. Jak jsem propotil všecké dvě pyžama, co mám, vylehávám čil v trikách, co jsem na sobě neměl tak 10 roku a co jsem našel v šifoneře úplně v zadku. Ty bych si na sebe nevzal ani do sklepa, bo v nich vypadám jak reklama na staré časy. Hned jak se mi uleví, vyhážu všecké ty hadry, bo tam jsou aj také, co pamatuju Spartakiadu. No ale kdo ví, jestli se mi ještě kdy uleví, čaj už mi leze aj ušami, tuž abych mu dodal trošku chuti, kipnul jsem si tam trošku slivky, prášky ne prášky. Filku jsem aj uvažoval, že bych si cosi přečítal, ale ty knížky jsou také těžké a já jsem utahaný, jak by jsem skákal po jedné noze na bazaly a zpátky. Tuž čumím na hybací obrázky a rozmýšlám, jestli už nemůžu být zavislák. Včera jsem se tež zadíval na jakýsi seriál na romantice, do reklamy daleko a mi se chtělo z tého čaja chcať, jak přepitému velbloudovi. Tuž jsem se rozhlížel po obyvačce, jestli tam neleží jakási prázdná flaška. Hned jsem se zastyděl, bo tak hluboko bych neklesnul. Tuž jsem dal hlasitost na plné kule, odbelhal se na hajzel, snažil se trefit s čajem do mísy a přitým čumil přes otevřené dveře na televizu a hned potom jsem se zas odbelhal do pelecha. Tuž mi toho ani moc neuteklo, jak nepočítám těch paru deci na zemi. Horší jsou ale ty mikrospánky, co mě sem tam z únavy přepadnu. To mám potom promíchaný seriál s dokumentem o přírodě a včel, jak to vlastně bylo. Měl ten chachar poměr s tu černovlásku anebo s tím kočkodanem. Tuž asi si ten čaj nebudu vylepšovat tu slivku.

jak se naučit 4 čísla. Zítra ráno jdu do doktora na kontrolu. Tuž doufám, že mě v pondělí už pošle na šichtu. Ne, že by jsem tam spíchal, bo ti gizdi, co si tam valují šunky a robia, že robia, mi vůbec nechybia. Ale už je mi celkem fajně a z tého vyvalování doma už mi hrabe. Ráno jsem po prášku ještě na chvíli zalehnul,

zbudila mě v 11 pošťačka akurát na další prášek. Nesla mi jakési rekomando. Jak jsem jí podepisoval ten lístek, jak si divně se zašklebila a odstupila o metr dozadu. Tu jsem pochopil, že ty hadry, co v nich hnipu, už by zasloužili vyprať, anebo spalit. Rekomando byl nový pipín ku platební kartě. Tuž do dupy. Moje staré číslo už jsem za těch paru roků měl vyťukat na bankomatu a jak by mě zbudili o půlnoci a včil mi zas robia maraz v pale. To zas budu půl roka u priora vzpomínat, co to mám za numero. A jak se tři razy pomilím, zas budu stať řadu v přivoze ve spořce, kaj chodím rad jak cip. Raz mi stamať volala baba a priže pro mě mají jakéhosi osobního bankéřa či kterého šlaka. Hned jsem si představil chlopa, jak Bruce Willis s kufříkem přikurtovaným k pazuře a v ním všecké moje chechtaky, jak za mnou chodí, jak zamilovaná veverka. Vysvětlovala mi, že to je trochu inač. Zoptal jsem se té robky, na co by mi to bylo a trochu pyšný, že si vybrali zrovna mě. Jsem se aj zoptal, kaj na mě přišli. Začala mě přesvědčovat, že to je výhodné, že nebudu muset s každou capinu stať v řadě, ale že zavolám, domluvím se na hodinu, přijdu a hotové. A že si mě vybrali enem mě, ale nahodně různé další chachary, co o nich mají účet. Třetí zastupcem druhého náměstka ředitela OZO počínaje a starým Demeterem z Kuřího rynka konče. Tuž to by trochu spadnul hřebínek, ale znělo to fajně. Jak mi ale paru razy zežral baňkomat kartu a já jsem té robce volal, že se bez chechtaku, které nutně potřebuju, a jestli mi tu kartu přinese zpátky ona, neměla už taký milý hlas, jak na počátku. Tuž co se dá robiť? Však jsou to jenom 4 čísla. Mám volný víkend, tuž si to budu vryvať do paly. A při nejhorším si to napíšu fixem na druhou stranu.

Robte dobré skutky, dostanete do budky. Včera jsem byl konečně na šichtě. Sice dlouhé pochody mi ještě moc nesvědča, ale mezi partiu jsem se cítil lepší jak doma, bo tam už jsem si ku koncu připadal jak v hrobce. Ráno na zastávce všecko přistarím, ale ku podivu mi ty závody v přetlačování a v běhu na 10 metrů přes překážky nevadily. Těsně před volným sedadlem mě předběhnul taky mladý turista s batohem na hřbetě, ale čert ho vem. Po mně stejně ještě bolela řič ze soboty, tu jsem radši celou cestu stál. Sobota stala fakt za to. V sobotu jsem si užíval po obědovu siestu. Lapil jsem si tak u okna, srkal Turka čučel ven, jak tam litají také fajné nadýchané vločky. Jedna se přilepila na okno, tuž si říkám, to jsou borci tam nahůře. Kura, to jsou majstři. Možná bych u té přírodní televize aj zachrapal, ale naraz zvonek. Sousedka z přízemí. Taká fajná pohádková babka. Úsměv jak ředitel stražné věže a prý, jestli by se mě byl tak hodný a nepomohl jí s uklidem sněha před barakem. Na ňu je týden a ona předevčírem už klhla na ledě a dobila si koleno. Tuž čemu ní? Sice se mi po chřipce moc nechtělo, ale však dobrý skutek se hodí, no ní? A navíc, co je paru vloček pro chlapa jak já? Poděkovala a odspíchala k výtahu krokem milicionáře na 1. maja po nabitým koleni ani památky. Tuž to mi bylo podezřelé, ale co? Oblek jsem se jak Messner, bo venku bylo minus 28, ale ten teploměr nemůžu brát moc vážně, bo jak jsem raz zkušal na maminu radu zavařovat okurky, asi jsem ho dodrbal. Vzal jsem hrablo dole na chodbě a vyšel před barak. Asi jsem se měl vzat pořádné buty, ani domace korkové cukle od ťamanu, bo enem jsem šlapnul na chodník před domem, řiď burger jak Romanov a už jsem brusil kostrč. Kolem šly zrovna dvě také fajné dvacítky, tuž jsem se přes ty mžitky před očami usmal a pravil, že let je fajný a že asi se vrátím pro brusle. Asi mi to nespolkli, bo se začali řechtať a pravili cosi o navalených duchocach. Postavil jsem se na nohy a zaril hrablem v tým bílým betoně, až jsem ho malem zlomil. Tuž do dupy to je tvrdé, jak ten citron, co jsem před půl rokem zapomněl vzadu v ledničce. Chvíli jsem se trápil s tu bílou sračku, ale po půl hodině, jak mi prokopaná cesta zazapadala, jsem se rozzuřil, proklel ty pajtaže nahůře a zkoušel mavať hrablem ve vzduchu, abych ten maraz odmetl ještě než dopadně na chodník. Malem jsem sejmul tu nadrženou susedku, která to naštěstí pochopila jako výzvu a pozvala mě na večeru. Tuž ale taky zúfalec zas nejsem. Za další čtvrt hodinu už jsem měl síly jak bager z prasklu převodovku, tuž jsem zapnul mozek. Na to se musí inač. Naštěstí je v baraku pytel ze solu, tu jsem ho dotáhnul ven, dvakrát sebu ještě jebnul a nakonec to úspěšně posypal. Nejsem žádný harpagon, tu jsem se při sypání pořádně rozmachoval. Jak na svinu šla právě kolem taká stará kožuchová manekina s takým tým čoklem, co se vleze do kabelky a i s klíčami a pudřenku a v nouzi zastoupí chlapa. Baba začala řvat jak gubarev, když mu Remek mačkal špatně knofle. A pes kvičel jak špatně trefený bravek, bo posypová sůl v očach, to je maras. Schoval jsem se ve vchodě a počkal, až půjde do dupy. Ta čtvrhodinka akurát stačila. Já jsem si mezi tím přečítal všecké novinky na vyvěsce, na které jsem nikdy neměl čas. A sník mezi tím pěkně natal a potom jsem enem tu hnusnu rozměklu sračku hrablem zhrnul, hned jak jsem se znovu postavil na nohy. Sklidil jsem bebechy, vytáhnul mříž na buty, která mi sloužila jako pojistka dveří a valil vytáhem dom do tepla. U dveří mi zatlo. Kura, kaj mám klíče? Třikrát jsem se prošacoval od čapky až po ponožky jak teplý celník. Já vůl jsem jich zabuchnul doma. Co včil? První mě napadlo zavolat hasiče, ale vzpomněl jsem si, jak raz navalený Laďa, ten, co se motá kolem těch novin, vypravil také storky s hasičami, že ho podezřívám, že má s nimi smluvu a jak není o čím psát, tu jezdí s nimi na výjezdy. A že by se mi dvakrát chtělo vidět se místo té pravidelné zoo na koncu novackých zpráv, tuž to ní. Pravil jsem si,
že zkusím tu babku, kvůli které se mi to vlastně stalo. Zazvonil jsem a čekal. Za chvíli mi otevřela naježená zamračená čarodějnica, o které jsem si chvíli myslel, že je to kdosi kiny. Jak jsem se jí zoptal, jestli nemá jaké si k nařadí, tuže pri ní a že čemu otravuju ju, a obtiskla mi kukátko na ksicht. Ľudia jsou svině vděčné. Tež mě napadlo, že bych to zkusil po balkonách, ale v té kose bych tam bez tak přimrznul a už jsem se viděl druhý den v Blesku s titulkem Ostravský Spider-Man. A navíc nemám balkon. Tuž nezbylo mi nic jiné, jak zajít za mamu, bo ta má ode mě klíče. Ještě, že meška tak blízko, ale v těch cuklách to stejnách byla dálka jak cip. Naštěstí se celkem rychle obalili sněhem, tuž jsem aspoň nevypadal napadně. Mama mě první spedla, jestli jsem blbý, že chodím po venku v papučách a potom ještě čemu nezavolám, než přijdu, že by zrobila buchtu. Než by se mi to vysvětlil, radši jsem zbalil klíče a valil dom. Na dobré skutky se už můžu vysrať. No ale možná, že si mě ta babka spletla s kýmsi jiným.

nedělní oběd u našich. V sobotu se mě asi mamě zželelo, jak mě viděla v těch sněhových papučách, tož mi večer volala, jestli nechcu přijít v nedělu na rodiny oběd. Potom mi ale došlo, že možná jenom chce zpátky ten kastrol, co mi pojčala s tím žradlem, jak mi donesla ten dopis vojny. Ráno jsem ho oškrabal od těch plesnivých zbytků, ale moc to nešlo. Tu jsem to hodil do vany a pustil na něho sprchu. Mezitím jsem rozmýšlel, co si obleču, bo včerejší orientační běh sněhem v pantoflách zanechal následky. Mám rýmu jak cip. Jak jsem se prohrabával hadrami v šifoněře, polovičku jsem vyhazal na zem. Bo jak jsem viděl ty hadry z katalogu Zima 75, rozhodnul jsem se, že se budu oblíkat modernější, ať si o mě robí nemyslá, že jsem starý cip. Jak jsem se tak tím hrabal, zjistil jsem, že většinu těch hadrů, no skoro všecké, mi kupovala mama a i když ona vždycky tvrdí, že to je největší moda, mi to až tak nepřijde. Zabalil jsem ty nejhnusnější kusy do igelitky, přihodil kastrol, který si plaval v ucpané vaně jak Leonardo a neáne se svině odmočit. A vyrazil jsem. Před barakem jsem chvíli uvažoval, že bych ten připečený hnus vyhodil a jistými hadrami, bo to zas bude keců, že se mě pořádný jak prase. Ale kdybych přišel bez hrnca, tuž to bych mohl na řízek zapomnět. A bez tak je ten bebek ještě zvěna po babce. Jak jsem tam tak dumal u kontejnera, ze dveří vyšel Marcel, však vítě kamoš od Jarina z DVD půjčovni, s hráblem v ruce. Na půl huby jsem prohodil, že to je hnus měť týden, jak tak valí sněhem. Nasraný, jak bez ruky šachista mi řekl, že on týden nemá, ale sousedka z přízemí ho poprosila, jestli by to nevzal za ňu, že má cosi k znohu. V duchu jsem se řechtal jak šemik před přistáním a než jsem odešel, poradil jsem mu, ať si potem k ní zajde na štamprdlu, že ona ho určitě rada odmění. Jak jsem dorazil k mamě, už tam byla celá ta naše familia. Sekřiny děcka byly slyšet až do přízemí. Pozdravil jsem se se všeckými a nenápadně schoval kastrol v kuchyni mezi ostatní hrnce a ještě pro zicher jsem ho narval do většího hrnce a zakryl přikrývku. Potem jsem se zašel do křesla v ložnici a robil, že tam nejsem. Na boku šifonéra visela nažehlená havířská uniforma a do štajgrové řítě. To foter bude měť za sraz staré partie z roboty. Raz za čas se tak u nich slizají, jak bezdomovci na hlavním nadraží a vzpomínají na staré časy, jak ještě za Komančů byli mistři světa. Všetci vždycky přilezou v uniformách a to potom vypadá jak na soutěži, kdo na sebe narve co nejvíc hornických hadrů. Většinu mě mama pozve, abych je po té akci rozvezl dom. To si vždycky vyslechnu ožralých keců o tým, čemu jsem lez na školu a nešel do rubání a robil jsem fotrově ostudu. Skoro měsíc před tým táta leští knofle a na rameníky a pokaždé nemůže nic najíst. Ještě, že už tam nemeškám, bo to aspoň nemůže svést na mě. Konečně žradlo. Dojet sem polívku, při které se celkem nic nestalo, krom toho, že mala od segry přelívala polívku staršímu brachovi do talíře a ten do ní pluval a sledoval, jak ty chrchle robě ostrovy a vykřikoval Nový Zéland nebo Grónsko. Zas machroval, co se ve škole naučil, pajtaš. Nejstarší synovec, ten upřímný, vysvětloval mamě, že potřebuje do školy nejnovější model komputera. Mama ho sledovala tak, jak vždycky, přitom kývala hlavu a zároveň radila segře, co má vybrat z jakéhosi nového katalogu těch ženských sraček na gzicht. Otec v klidu žral řízek, sledoval mě jak kobra králika a potom na mě vybafnul. Kaj si zašantročil moju helmu, gizde, a priže jsem si ju v letě půjčoval na kolo. Tož či jsem hňup, abych jezdil na kole z hornickou přilbu? Segra místo, aby se mě zastala, enem si přisadila. A priže mě sňu fakt viděla na kole. Mezi fotrovým pohledem a řezaním řízka jsem rozmýšlel, kaj bych ju tak asi dal. Po obědě jsem se poflakoval kvartýrem a nakukoval do skříní, kutů a polic, jestli tam někde není. Helmu se mě našel, za to jsem objevil svoje radio, o kterém kdysi k mama tvrdila, že se jí rozbilo. Nakonec jsem zabrusil aj do svojeho bývalého pokoja, který je včil přerobený na dětský pokoj. Posegraj tam častější jak v robotě. A vida. V obrovské kysni hraček
jsem tam našel červenou přilbu s černýma tečkami. Hned jsem valil tatovi sekřině děcka na bonzovať a měl jsem z toho pocit, tak jak zaremba při přebírání zlaté, až do té chvíle, než děcek vylezlo, že tím balakrylem jsem jim to natíral já. Jak měli před Vánocami maškarní besídku a já jsem se stavil navalený k sekře s dárkami. Jak jsem se tam přestal cítit jak doma a radši jsem vypadnul. Před barákem jsem sebu jebnul, bo Marcel to jaksi mě zvládnul. Jak jsem vlezl do vchodu, slyšel jsem tu symetriku, co zaměstává susedy odmetaním sněhu, jak řve na Marcela, jestli není blbý, že kaj by ona vzala štamprdlu a že tu vodku si schovává pro syna. Dom jsem šel radši pěšky.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste páté z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Lázně Mokřady. Z okna svého pokoje v léčebném domě Jesenius vidím rozlehlý starý park. Chci tento pokoj vždycky, neboť čas v lázních plyne pomalu a v parku je stále co pozorovat. Muže a ženy, jak chodí cestami po dvou nebo sami lázeňským krokem, který je jiný než chůze městem. Rozeznám i páry, které k sobě dávno patří, od těch, co se poznali až tady v národní kavárně zvané Balírna. Pozoruji ptáky, jak pacientům nebojácně sedají na dlaň a zobou drobky, které pro ně smetly po jídle z obrusu a také veverky, které tady dávno vyměnily svou plachost za pamlsky a prosí o ně s předníma nožičkama na prsou jako žebračky. Spoustu pozorovacího času mi zaberou stromy. Půda je v Mokřadech nasáklá vodou jako houba. A to je příčina, proč některé stromy nerostou kolmo k zemi, ale šikmo, jak jsou jejich kořeny v měkké hlíně nejisté a jak při silnějším větru se kmeny s hlubokým podzemním praskotem nakloní a tak už zůstanou. Jsou mezi nimi i stromy cizinci, imigranti z dalekých krajů a ty jsou opatřeny cedulkami s latinskými botanickými názvy. Teprve teď je park takový, jak si ho kdysi jeho zakladatel doktor Maurer vysnil, když dal vysadit útlé stromky s trpkým vědomím, že zakladatelé parků se hotového díla nedožívají. Proto mu někdy při pohledu na klenby rozložitých dubů šeptám: povedlo se to, doktore. Přímo pod mým oknem je telefonní automat. Teď, když má kdekdo svůj mobil, je už používaný málo, ale byly doby, kdy tu lidé stáli ve frontě a bušili netrpělivě na sklo budky, že i oni mají právo podat domů zprávu, že se jim v lázních líbí. Někteří zůstávají automatu věrní i dnes. Je zajímavé, že většina lidí si myslí, že do telefonu je třeba řvát, zejména je-li to hovor meziměstský. Nevěří tomu, že by je bylo na tu dálku slyšet. Proto já ve svém pokoji většinu hovorů slyším. Někdy mi to vadí, ale většinou mě to baví. Haló, to jsi ty, Věruš, tady Laďa, volá Moravák a já hádám, jestli je od Brna nebo z Hané. Tože já volám, jestli na nedělu přijedeš. No já ti nevím, Věruš, tady je strašné počasí, déšť, mlha, zima. Jdu k oknu, abych viděl tu náhlou změnu počasí na vlastní oči, ale venku je modré nebe a slunečný jarní den. A hned taky spatřím příčinu toho nečasu. Na lavičce čeká plnoštíhlá pacientka středních let a ovívá se slaměným kloboučkem. Tak ti nevím, Věruš, jestli je rozumné, aby semka jezdila. Ta dráha též není zadarmo, tak ti nevím. Ano, ano, však už zbývá jen týden, ano. Halo, oplatky pro děti už mám koupené, tak pa? Když Moravan zavěsí sluchátko, nedá mi to, vykloním se z okna a veselo zavolám. Tak mlha, déšť a zima, říkáte. On zvedne oči ke mně a odpoví: neposlouchej cizí hovory, kreténe. Tak trávím čas v lázních Mokřady, kde se pacienti zotavují a páří. Každého rána, když paprsky nízkého slunce teprve prozkoumávají chladný, vlhký vzduch parku, vidím hlavní cestou přicházet manželský pár, který je ubytován na protilehlém konci parku a k nám do léčebného domu Jesenius chodí posnídat. Je to pár, kterého si nemůžete nevšimnout. Vysoký, asi 50letý, prošedivělý muž osmalé pleti, s hlavou sportovně vztyčenou, jako by se ani nepotřeboval dívat na cestu, a po jeho boku, lehce do něho zavěšena předloktím, nápadně krásná, jen o něco menší žena s černými vlasy staženými do ohonu. Je útlopasá a dlouhonohá. Takové vyšlechněné páry se seznamují na tenisových kurtech, kde si v bílých šortkách a krátkých sukínkách